následně co si přej. Jeden veselej, druhej je smutný, šeptá směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit, špatně tě slyším.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby Velké Meziříčí. Dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.
8: Hit Radio.

0: Rádio Vysočina. Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

because my dreams are bursting at the seams.

0: freedom.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

11 minutek po 6. 7. úterý ráno s vámi Leona. Hezký dobrý den. Přežili jsme nekonečný třídenní víkend, co si budem. Konečně zase můžeme být v práci s nejmilejšími kolegy a hlavně našimi šéfy. Tak přátelé, dobré ráno a to celé 4 dny v řadě. Než nás rozdělí zase další otravný víkend, že jo? To je strašný, samý volno všude. Ne, ale vážně. Tohle bylo takový zvláštní pro někoho z vás. V jednu chvíli je pátek večer, pak to udělalo a najednou celonárodní třídenní dovolená je v čoudu. Nějaké kouzlo asi, co? Ale nic si z toho nedělejte. V prosinci nás čeká volno 4 dny, Štědrý den totiž vychází na čtvrtek. Ono se to nezdá, ale za 5 měsíců je tady čerta Mikuláš, že jo? Takže mimochodem, dneska budete v práci nejopuštěnější ze všech. Spousta lidí si volné pondělí vybrala za start dovolené, ale na druhou stranu zase budete mít v práci pohodu, klídeček a taky nás a skvělou muziku, kterou posílám i teď. Lost Frequencies, The Feeling. Hezké ráno.

Dvě minutky po čtvrt na sedm, hezké dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste byli taky včera tak trošku zmatení, jestli obchody jsou, anebo nejsou otevřený. Mně se včera vrátil od babičky syn, byl tam pár dní na prázdninách, tak si říkám, Nino, pojď, jdeme koupit něco za to vízo, protože ukončil devítiletku. A pak říkám, ty brďo, oni mají asi zavřeno. Samozřejmě, že ne, že jo, co

0: by bylo nejlepší, je zavřít na všechny svátky, tudíž aby obchody nebyly otevřený vůbec, zákaz prodeje 1. května, 5., 6. července, 17. listopadu. A volný den by zaměstnanci obchodu mohli trávit doma s rodinami, což je krásný, ale dovedeme si vůbec představit, co by se v obchodech dělo 23. prosince nebo den před Velkým pátkem. Tak prosím vás, za všechny naše posluchače Hit Rádií, kluci a holky v parlamentu, raději na to nesahejte, nechte to tak, my už si to nějak vyřešíme sami. Teď se mrkneme na cesty, dobré ráno.
1: Hit Rádio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Pelhřimovsku, v Pacově, v Hronově ulici mezi křižovatkami ulic Václava Plačka a Antonína Sovy probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
2: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
3: Hit Radio Vysočina.

0: Where is my husband? To je věta, kterou jsem si opakovala po třech dnech v Karlových Varech. Jo, jo, jo, kdo jste tam byl, určitě víte, o čem mluvím. Každopádně teď už ranní update s Kubou, právě teď.
1: Ranní update.
2: Uklidili okolí řeky, teď jim za to hrozí trest. Ekologičtí aktivisté v Anglii dobrovolně vyčistili znečištěné okolí řeky, úřady to ale teď řeší jako neohlášený zásah do přírody. Podle policie dobrovolníci porušili zákonem chráněný režim v dané lokalitě. Čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska nad Slovinskem. Češi tak budou chybět na světovém šampionátu po druhé za sebou. Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů. Když teplota překročí 32 stupňů, zájem o vychlazené pivo už moc nestoupá. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu.
0: Kubo, díky a my pokračujeme dál. Největší, nejlepší hity jsou tady.
3: Push me and then just touch me till I can get my

0: 6 hodin 37 minut posloucháte úterní snídaní šampionů s vámi Lea. Hezké dobré ráno. Zázraky se dějí, máme tady příběh, který napsal sám život. Alespoň, jak jsem zmiňovala, ty zázraky se dějí minimálně na Hané. Neuvěříte, v Olomouci u obchodního centra někdo nechal na střeše auta ležet jen tak tablet. Nechal ho tam ležet v neděli. Prostě krásný stroj za několik tisíc, jen tak položený, všem přístupný. Každý si ho z toho auta mohl vzít. A víte co? Nevzal. A to je naprosto skvělý. Včera jen někdo zavolal na policii, ať už si ho majitel konečně vezme, nebo ho fakt nějaký nenechavec čmajzne. Tak policie zavolala majiteli auta a ukázalo se, že tablet tam nechali děti. Jo, dostanou za uši, nicméně tenhle zapomenutý tablet ukázal, že pořád ještě nekrademe všechno, co není přivázané. Tak palec nahoru.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny nás informujete o překážce v plynulosti provozu. V Třebíči, v Heliadově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Katy Perry, Hit Radio s vámi. Nudíte se? Tak si kupte robota, přátelé, kamarádi. Má upravené nehty, kouká vám do očí a pod kůží schovává kovovou kostru za cenu malého auta. Tak si představte, že čínská firma právě začala prodávat prvního sériového robota proti osamělosti. Základ stojí necelých 400 tisíc, ale verze Ultra vyjde na 3,1 milionu korun. Za to máte v Česku slušné auto nebo dokonce základ na hypotéku, co si budem. No a teď to nejšílenější. Za příplatek mu dají obličej vaší bývalé lásky a nebo třeba oblíbené celebrity, kohokoliv vy si řeknete. Má to AI, takže to s vámi konverzuje, podávám to dokonce i ruku. A Čína sází na to, že jsme tak osamělí, že si raději koupíme kus hliníku potažený silikonem, než abychom šli prostě třeba ven do baru a seznámili se. Jo, a ještě jeden takový point. Má v očích kamery a v hrudi senzory, takže vlastně může to být někoho z vás i tchýně. Jen s vypínačem v zádech. Pojďme radši hrát. Nico Santos právě teď. Hezké dobré ráno. Je úterý.

0: vás.
1: Hit Radio, s vámi Lea, 7.7.2026, úterý ráno. Hezký dobrý den. Mě tady od rána v kamarádi chodí taková jedna zpráva snad na všechny naše platformy, Facebook, Instagram, na moje osobní účty a tak podobně, že to se prostě nedá a já se tady o to s vámi musím podělit. Mě tady píše partička Lucka, Martina, Jirka, Teres a Helena. Napsali mi zprávu: čau Leonko, pust nám prosím nějakou pořádně letní vypalovačku, nechtělo se nám do práce, potom volnu. Rádi tě posloucháme, celé vaše Hit Radio, a ty si pořád taková pozitivní, a kdo jiný by nám mohl splnit tohle přáníčko než ty, Leonko, prosíme moc, Lucka, Martin, Jirka, Teres, a taky nám řekni, jak bylo ve Varech, chyběla si o víkendu, posloucháme tě pořád, prosím, prosím, zahraj nám. Ty brďo, no tak jo, prostě jo, zahraju vám tady zkrácenou verzi oblíbeného songu, myslím si, že udělám radost i většině z našich posluchačů. A jak bylo ve Varech? Ve Varech bylo krásně, můžete se mrknout na můj Instagram Lea Giongiosi, sledujte samozřejmě i naše Hit Radio a vy mi budete psát určitě celý ráno, takže já vám posílám song právě teď, jo? Taková zkrácená verze, tak hezké vstávání a ať vám to v práci uteče, jo? My pracující to přežijeme společně.

0: Leonis Eteru Hitrádia, hezké dobré ráno, za chviličku si dáme zprávy a hodinka je za námi a další dvě před námi. Buďte s námi.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
3: 7 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
4: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
3: Prázdninová sezóna vrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou hradozámeckou nocí. Europoslanci dnes budou hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Zástupci Europarlamentu a členských států už vyjednali předběžnou dohodu. Počítá se zachováním nároku na finanční kompenzaci při více než 3-hodinovém zpoždění letů. Proces vrácení peněz by měl být taky rychlejší a snadnější. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Američanku Madison Keysovou. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou. A teď z našeho regionu.
5: Při putování po turistických cílech na Vysočině můžeme využít autobuse zdarma. Jezdit bude o letních víkendech. Na spolupráci se domluvila Brána Jihlavy, Zoologická zahrada, Dopravní podnik a Akvapark Vodní ráj, ke kterému se připojil Zábavní park Robinson. Linka bude v provozu o víkendech od 9.45 do 17.31. Na trase mezi jednotlivými stanovišti bude jezdit každou hodinu. A jdeme mrknout na počasí. Na Vysočině se dnes maximální teplota dostane ke 23 až 27 stupňům a počítat také musíme s poměrně velkou oblačností, přeháňkami a objevit se může i bouřka.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Pár minutek po 7, hezké dobré ráno s vámi Lea, dnes je 7.7.2026 a přesně za rok nás čeká datum 7.7.2027. Vsadíme se, že matriky už teď tuší, že budou mít pěkně rušno, takže pokud někdo schání fotografa, kapelu nebo dort, možná by neměl čekat do příštího léta, co? My zatím servírujeme to, co je jisté, ty největší hity na Hitrádiu právě teď.
1: Hitrádio Vysočina.

7. Dobré ráno. Co říkáte mobily na táborech? Na pětině českých táborů nemohou děti totiž používat mobily a v 60% táborů mohou použít mobil jen v předem stanovenou dobu a ve zbývající pětině mohou mobilovat vlastně kdy chtějí. Masakr. Vemte si, že se třeba několik hodin nemůžete podívat na sociální sítě Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. To se dá přežít. Svět je čím dál tím přísnější, co si budem. To nám před 20 roky na táboře nikdo mobil nezakazoval, no možná před 20, před 25. Co vy a tábory? Jak to máte? Jaké máte vzpomínky? Mobily ano, anebo mobily ne? A jaký tábor byl váš ten nejlepší? Podělte se o to s námi. 777-937-777. Já když vzpomínám sama za sebe, já jsem tábory milovala, ale vždycky jsem byla taková ta, která na začátku brečela a potom jsem vlastně, když jsme odjížděli ten poslední den, tak jsem taky brečela, protože na začátku to bylo proto, vemte mě domů, mami, tati. A když ten tábor skončil, že se mi domů vůbec nechtělo. Možná to někdo máte společný, tak pojďme zazpomínat, podělte se o to, 777 937 777 a teď už dokonce.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát.

0: Posloucháte Hit Radio, Sia, Elastic Heart, s vámi Lea, hezké dobré ráno. A my jedeme společně na vaše tábory, kde jsme vzpomínali, co vy a vaše tábory, jaký byly ty nejlepší, jestli mobily ano, nebo mobily ne. Tak píše nám tady Honza, ahoj Hit Radio, mobil klidně nechte doma, aspoň nikdo nenatočí, jak zpíváte u ohně. Jo, a dodnes umím morzeovku, heslo na Wi-Fi už ne. Posluchač Honza, nebo nám tady taky píše Helena, když jsme jezdili na tábory my, mobil nebyl potřeba, když rodiče chtěli vědět, jak se máme, museli si prostě počkat na pohled. Tak po to se podepíšu všema deseti, je to tak. Taky nám tady píše další posluchačka, ahoj Leonko, jezdila jsem pravidelně na 14 dní a mobily tam byly přísně zakázaný. Spalo se ve stanech, chodilo se na klasický kadibudky, Ježíš Maria, kadibudky. Hráli se bezva táborovky, ráda na tyto tábory, paradoxně vzpomínám, byly o milionkrát lepší než ty, kde byly mobily a elektronika povolená. Vrátila bych čas a klidně si to i teď v 36 letech zopakovala Káťa. Káťo, tak já se k tobě 100% přidám a myslím si, že nebudu sama. Taky nám tady napsal Petr, ahoj Leonko, největší dobrodružství bylo přežít noční stezku odvahy. Dodnes si nejsem jistý, kdo se bál víc, jestli já nebo vedoucí schovaný ve křoví. Peťo, díky za zprávu, nebo tady ještě poslední, mobil bych dětem nechal doma, týden bez displeje a ještě nikomu neublížil. Naopak vzniknou vzpomínky na celý život, tak pod to se taky podepisuju. Tak prosím vás, pokud možno mobily nechte dětem doma, anebo opravdu jenom výjimečně v povolený čas a užívejte si toho tady a teď.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, silnice 2/340 v Heřmanicích na Havlíčkobrodsku je kvůli stavebním pracem uzavřena, neprojedete, obousměrnou objížďku silničáři vyznačili.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Max Warren Ordinary, posloucháte Hit Radio, snídaně šampionů v plném proudu a taky pomalu, ale jistě můžete začít psát, chci soutěžit na 777-937-777, rychlá pětka za několik málo okamžiků, 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou, to prostě chcete. Teď už ale s Kubou, ranní update.
1: Ranní update.
2: Režisér Jan Hřebejk dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. Invazivní čtverzubec stříbropásí se kvůli oteplování moří masivně šíří ve východním Středomoří, kde představuje riziko pro plavce. Ryba dokáže svým silným zkusem způsobit vážná zranění. Odborníci před letní sezónou varují turisty, aby byli ve střehu. Dnes je Světový den čokolády. 7. července se neslaví náhodně. Předpokládá se, že právě 7. července roku 1550 byla čokoláda poprvé uvedena na evropský trh. Tak bychom to měli oslavit. A jak jinak, než kouskem čokolády.
0: Kubo, děkuji, už teď se mi zbíhají sliny, protože já jsem čokožrout. Pokud mi chcete někdo z vás, našich posluchačů, udělat někdy radost, tak prosím vás na adresu Hit Radia. Moc různý druhy čokolády. No a teď už rychlá pětka, pište, chci soutěžit 777-937-777 a posílám vám jeden song. Devadesátky, nesmrtelné hity. Kdo jste ještě neslyšel naše Hit Radio 90, tak honem to napravte, protože jedna pecka za druhou. Ace of Base, Beautiful Life právě teď.

0: Beautiful Life, Ace of Base, dobré ráno, rychlá pětka a my jdeme soutěžit a dělat někomu z vás radost právě teď. Rychlá pětka. Já už vím, že máme na telefonu posluchače Zdeňka, dobré ráno.
1: No dobré ranko, ahoj.
0: No dobré ranko, Zdeňo, odkud jsi?
1: Já jsem kousek od Nového Bydžova.
0: Tak zdravíme do Nového Bydžova, doufám, že jsi ready, připravený soutěžit na našich pět ano. otázek.
1: Ano, jsem snad ready, doufejme.
0: Vyhrál by si 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou.
1: Wow.
0: Což jo. je prostě široká škála skvělých interpretů. Tata Boys, Kateřina Maria Tichá, Adam Jurice, Olympic, No Name, Mankáči, MiG-21 a spousty dalších.
1: Mhm, tyjo,
0: no, ráda. Tak jdeme na to?
1: Ano, jdeme.
0: Tak pojď, nádech, výdech.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jaká řeka protéká Londýnem?
1: To bude Temže.
0: Ano, výborně. Žádné zaváhání, jdeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město měsíce?
1: Ještě jednou, mě to přeskočilo.
0: Jak se jmenuje hlavní město měsíce?
1: Měsíce tam žádný není.
0: Ano, takový malý chytáček, no. Víš co, potom volnu. Jedem dál.
2: Otázka ano. třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejlepší kamarád Křemílka?
1: To bude Bochomůrka.
0: Ano. Zdeňo, pokračujem, jo?
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Na čem nerostou šišky?
1: Na kameni.
0: Výborně. No a poslední otázka. Kolik palců máš na jedné ruce?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Výborně. Je to Jupin. Tvoje, hudba těch nejlepších interpretů, víno těch nejlepších vinařství, doufám, že seš vinař.
1: Já jsem vinař zrovna.
0: No tak výborně, kouzelné prostředí vinařství, Somberg, Lahofer, Chateau Valtice, Johan V. Třebívlice, spousty dalších a dokonce prostě skvělá hudba. Čerstvý wow, vzduch, super. Třeba nějaká ta láska všude kolem, užiješ si to, s kým vyrazíš?
1: Jo, to si musím pořádně rozmyslet. Tadyhle to bude za odměnu.
0: No tak to je skvělý, mám radost. Vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam lupeny poslat. Měj se krásně. Ahoj.
1: Děkuju moc. Ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Tolik nadšení, to miluju, když vám děláme radost. A nebojte, zítra rozdáme další 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou i někomu z vás.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: Black Eyed Peas, dobré ráno, 7:40, aktuální čas, posloucháte snídaní šampionů, Hit Radio, s vámi taky Lea. Tak rychlá pětka za námi, nebojte, zítra 4 lupeny, opět na někoho z vás. Teď tady máme takový tip, kam byste mohli vyrazit třeba se svojí láskou, s dětmi, s kýmkoliv budete chtít. Pokud jste ještě o prázdninách totiž nebyli v zoo, tak jděte do zoo, protože po všech zoo v Česku se teď klubou malí plameňáčci. A co je na nich zajímavý? První měsíce krmí rodiče své potomky takovým speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Tak to já jenom, aby třeba vaše děti věděly, jak mohou být šťastné, že se narodili vám a ne plameňákům. Jdeme na cesty.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.

0: to dust all that I adore. Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní ve Žďáru nad Sázavou v Nádražní ulici. Za kruhovým objezdem se srazila dvě osobní auta, projedete jedním pruhem, rozhodně to tam moc nehoňte.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Královna všech královen Eva Farná, boží mlejny Melou, posloucháte snídaní šampionů a my jsme dneska ještě neprobrali ty Karlovy Vary. Tak co se tam zatím zásadního na filmovém festivalu stalo, jo? Oto Klempíř, ministr kultury, tam někde je, ale asi ho nikdo neviděl. Aneb, jak řekl Marek Eben, je těžké pozvat všechny, které chcete, ale těžší je pozvat ty, které nechcete a pak jen doufáte, že nepřijdou. Jarda Jágr je tam bez přítelkyně, takže holky, smolíček, pacholíček, nejspíš máte smůlu, zapíjí s kámoši syna. Miroslav Donutil tam odmítl, že bude pokračovat jako doktor Martin, no a z Big Board Party museli odnést modelku a moderátorku Andreu Berešovou. Jo, a abych nezapomněla, moje módní přehlídka, protože jsem ve Varech strávila taky pracovně 3 dny, kde jsem šla za modelku, ano, slyšíte správně, za modelku, bez mikrofonu tentokrát, bylo tam spousty herců, hereček, zpěváků, zpěvaček a dalších různých lidí, tak dopadla taky na výbornou. Můžete se dokonce mrknout i na můj Instagram, jak to vypadalo, Lea Giongios, je takhle mě tam najdete, no a jinak je to samý dekolt, večírky a taková ta jistota, že co se stane ve Varech, rozhodně ve Varech nezůstane. Pojďme k muzice, Cyril Stumbling In a taky Panic at the Disco. Díky, že posloucháte, že jste s námi. Hezké, dobré úterní ráno. Jsme Hit Radio.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat môžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Krásné ráno, 8 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Za Českou se ho zúčastní premiér Babiš i prezident Pavel. Hlava státu si vymohla účast až díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády Babiš. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. První upisovací období skončilo v neděli 28. června. České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody. V nich Ester Ledecká a Zuzana Maděrová vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. A teď z našeho regionu.
3: V Jihlavě nám vypuklo nové dopravní omezení. Zcela uzavřená je ode dneška Havlíčkova ulice, od hlavního nádraží k Polenské, kde dostane silnice nový povrch. Jde o důležité spojení kolem železniční stanice směrem na Hruškové dvory a Polenskou. Ulice bude uzavřená několik týdnů a do konce srpna počítejte s omezením taky na hlavní trase mezi Třemi Věžičkami a Zvonějovem, kde probíhá oprava povrchu. Dnes by na Vysočině měla panovat poměrně velká a proměnlivá oblačnost, na většině kraje očekáváme taky přehánky nebo občasný déšť, výjimečně se objeví i bouřky a teplota se zastaví na 23 až 27 stupních.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Dobré ráno, je pár minutek po 8. Pokud vám dnes připadá, že jsou silnice o něco klidnější, tak nejste sami. Prý je dneska v Česku na dovolené nejvíc lidí z celého roku. Takže zdravíme všechny, kteří si užívají volno, tiše závidíme. A ještě větší pozdrav posílám vám, kteří už jste v práci, nejste v tom sami. O to lepší hudbu vám dnes na Hit Radio zahrajeme.
0: Hit Radio Vysočina.

Je úterý 7.7. Posloucháte Snídaně šampionů. S vámi Lea, před námi pár posledních 40 minutek vysílání. Každopádně se zeptám, už jste zaplatili své pokuty? Neptám se totiž jen tak, jo? Protože data z platebních karet ukázala, že jsme... Nebo takhle, že jsme co do peněz předvídatelní, asi jako česká obrana na fotbalovém mistrovství světa. V pátek my Češi nejčastěji tankujeme a provádíme velké rodinné nákupy potravin, nevím, jak to máte, vy dejte klidně vědět. V sobotu to je takový ten den s nejvyšší útratou za zábavu, restaurace a kulturu, to si myslím, že sedí. No a úterý statisticky dominuje v platbách pokut správních poplatků. Tak jak je to u vás? Dejte vědět na 777 937.

0: 777. Já si myslím, že nejspíš se snažíme dohnat svět, řešíme resty a k tomu parkujeme kreativně. A platební terminály policistů jedou na plné obrátky. Jo, a jestli vás zajímá, co nás čeká ve středu, tak to jsou platby u lékaře.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: minutou ticha, protože dnes už se na dálnici jenom stojí. My řidiči víme, o čem mluvíme. První úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl uveden do provozu 8. července v roce 1971 a mimochodem celá byla dostavěná o 40 let později, než bylo původně plánováno. Jo, to by průměrné rychlosti českého silničáře asi tak odpovídalo. Tak teď mrkneme, jak to na cestách vypadá u nás právě teď.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Na úrovni Antonínova dolu bude probíhat oprava vozovky, počítejte se zdržením v kolonách v obou směrech.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: Hit Radio Vysočina.

0: chutná ranní hit rádio Snídaně šampionů v úterý 7.7. s vámi Lea, hezké dobré ráno. Taky dobrou chuť, pokud právě svačíte, snídáte a v práci vám to uteče, nebojte. Teď už ranní update s Kubou.
1: Ranní update. Teploty teď půjdou zase nahoru a od středy ubyde i srážek. Vydaří se víkend, má být jasno a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Ochladit by se mohlo až ve druhé polovině července. Další velká krádež šperků ve Francii. Šperky v přepočtu za více než 100 milionů korun si v neděli odnesli lupiči po bleskovém přepadení muzea v malé obci na východě Francie. Stalo se tak necelý rok po uloupení královských klenotů z pařížského Louvru. Cristiano Ronaldo odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Potvrdil to po prohře Portugalska se Španělskem a vyřazení v osmifinále. Hvězdný útočník se zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí, anebo ještě bude pokračovat.
0: Kubo, díky moc, my pokračujeme ranní porci skvělé muziky právě teď. Summer Sun, Texas, taky Ed Sheeran. Hezké dobré ráno, jsme Hit Radio.

Šafír, 8 hodin 37 minut, aktuální čas. Já vám chci, naši milí, strašně moc poděkovat, protože nám tady přišlo opravdu hrozně moc zpráv, jak jsme tady řešili, co se dělo v Karlových Varech. A já jsem se mezi tím zmínila, že jsem tam strávila krásné 3 dny, protože jste se na to i ptali. A prostě těch slov, tolik krásných slov od vás, že jsem byla pěkná dcerenka, mi tady dokonce napsal jeden posluchač z Moravy, tak vám hrozně moc děkuju, že si vůbec najdete čas nám napsat, ať už na naše sociální sítě, anebo tady na naše telefonní číslo, kde jsem se pomole prošla jako modelína poprvé a naposled. A jak to vypadalo, můžete právě vidět na mém Instagramu Lea Giongiosi, takže děkuju, protože těch zpráv přišlo strašně moc. A já jsem se rozhodla, že vám za to pošlu nějakou 90kovou věc, protože vy tyhle hity milujete, tak nezapomeňte poslouchat i naše další rádio, které se jmenuje Hit Radio 90, přes web nebo přes aplikaci Radia.cz. A tady ode mě Salt and Pepper.

0: pokračujeme dál, protože za chviličku tady pro vás máme opět terapii venkem, kde naše Hit Radio a Mega e-shop zase pro vás něco vymysleli, tak si na to rozhodně počkejte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.

0: Drive, 8:45. Hezké dobré ráno a my vám jdeme naordinovat další terapii venkem. Naše Hitrádio se spojilo a mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping. Opět pro tento týden vyhlašujeme a ordinujeme terapii venkem. Vy, kdo nás posloucháte pravidelně, už to velmi dobře známe. Chceme vaše vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven. No a tento týden chceme historky na téma nejlepší spánek je ten pod širákem. Pište nám na web hitradio.cz, stejně tak, jako to udělala pro dnešní den Markéta. Byli jsme s kamarády na čundru, udělali jsme si ohýnek, kluci trošku popili a šli jsme spát. Spali jsme pod širákem, pořád tam bylo šílené chrápání okolo nás. Kamarádka mě vzbudila, že kluci hrozně chrápou, že jdeme spát dál od nich. No a když jsme se zvedli, že půjdeme dál, tak tak jen koukáme a vedle kluku na zemi chrápe srnec. To by nikdo nevěřil, jak chrápou srnci. Kamarádka se začala tak hrozně smát, že spadla do rybníčka, co byl kousek od nás. Takže jsme měli všichni pospaní, smích až do rána a skvělá nezapomenutelná historka. Zdraví vás Markéta. Markétko, díky za tvůj příběh, pobavil. No a vy ostatní, kdo jste to ještě neudělal, tak honem. Web hitradio.cz, hrajeme o poukaz na nákup produktů značky si od Summit v hodnotě 7000 korun na forkempingu.cz a na konci týdne opět vybereme ten jehož autor dostane právě zmiňovaný voucher v hodnotě 7000 korun. A to se vyplatí.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší forkemping. Vybavte se na všechny cesty na forkemping.cz.
2: Hit Radio Vysočina.

kamarádi, já se s vámi pro dnešní den loučím. Děkuji za veškerou vaši aktivitu, zprávy. Dobrá nálada se šířila éterem Hit Rádia. Pokud možno, zůstaňte samozřejmě s námi dál, protože hudba je lékem na všechno. Přeju vám, ať vkročíte pravou nohou do toho nového úterního dne, pracovního pro někoho z nás, pro někoho dovči, užívejte si. A zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Ode mě ještě poslední song, Fight Song, a zítra naslyšenou. Čau.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Ve Žďáru nad Sázavou v nádražní ulici za kruhovým objezdem. Tady se srazila dvě osobní auta, projedete jedním jízdním pruhem a na trase Telč Třebíč před Olšany bude probíhat sečení trávy, tak si dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělák. Sněmovna dnes bude opět schvalovat spornou předlohu o veřejných rozpočtech. Poslancům ji vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Ve druhém čtení se pak budou poslanci zabývat návrhem na obnovení EET. Očekává se, že jednací den potrvá do noci. Pokračuje Karlovarský filmový festival. Režisér Jan Hřebejk dnes představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Američanku Keesovou. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou.
0: Fotbalový servis.
1: Fotbalisté Španělska v osmifinále mistrovství světa porazili Portugalsko 1-0. Španělsko tak zůstává jediným týmem, který na šampionátu ještě neinkasoval. Hvězdný kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo pak po zápase potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Dalším čtvrtfinalistou světového šampionátu je Belgie, která porazila Spojené státy 4-1. V osmifinále tak vypadly všechny tři pořadatelské země. Kromě USA neprošly dál ani Kanada a Mexiko.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetu hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Dneska během dne bude přibývat oblačnost, čekejte, že se objeví i nějaký ten déšť k večeru, teploty 25 až 28 stupňů, na jihovýchodě našeho kraje klidně i 29.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Krásné úterý, nenechte se splést, ano, dneska je úterý a na Hit Radio Vysočina pro vás teď třeba Linkin Park.

na Hit Radio Vysočina, tak krásné úterní dopoledne. My tady dojíždíme nějakou takovou festivalovou jízdu, protože za námi Vysočina Fest a všem nám dost pomohlo to volný pondělí. I když teda nevím jak vy, ale já to stále nemám dospaný tohleto, jo. Vysočina Fest se povedl, počasí super, strašně moc mladých lidí a pak, že se tahle mladá generace bez mobilu neumí bavit, že jo, umí, my jsme to viděli. My jsme na festiáku natočili spoustu skvělých videí a také rozhovorů. Najdete to na našich sociálních sítích Hit Radio Vysočina. Doporučuju rozhodně třeba rozhovor všetně s Jirkou Macháčkem z MIG 21, pak určitě s Milou a Drobonkou Pem Rabbit, anebo se Štěpánem Kozubem a Jirkou Krhutem. To byla taková sranda, že já se vlastně směju ještě teď. To bylo neuvěřitelné. Takže na to mrkněte. No a pokud jste náhodou na festiáku něco ztratili, tak já už jsem viděla na sociálních sítích Vysočina Festu fotky, co všechno tam našli. Jsou tam nějaký klíče, jsou tam nějaké kartičky zdravotní pojišťovny a podobně, takže se máte přihlásit. Vysočina Fest ve mně ještě teď doznívá, byla to jízda a samozřejmě se budeme těšit na příští rok.

0: na Hitrádiu Vysočina Dua Lipa. Když jsem dneska jela do práce, tak mě zase tady ve hlavě na křižovatce u autobusáku překvapili policisté, kteří tam regulovali dopravu místo semaforu. Tak pokud tam jedete, tak si dávejte pozor, anebo klidně dejte vědět, jestli tam ještě vůbec jsou. Posílejte hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37 a to o jakékoliv dopravě na Vysočině, abychom byli informovaní, aby se nám dobře jezdilo. No a my vám třeba za volanty posíláme i další hity, za chviličku Alvaro Soler.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Tak tady je pozitivní minutka na Hit Radio Vysočina. Dneska se samozřejmě radujeme, že už je úterý a že tento pracovní týden bude kratší a zase se brzy dočkáme víkendu a to je krása. No a my vám navíc k tomu na Hit Radio Vysočina hrajeme třeba teď Divokýho Billa. Ti byli taky na Vysočina Festu, naživo je to nářez a pořádná dávka energie. Tak my vlastně posíláme tu dávku energie i právě teď z Hit Radia Vysočina. Je to navíc srdcovka, písnička Znamení. No a ty další srdcovky uslyšíte i dneska po 12. hodině v našem vysílání. Tak rozhodně buďte s námi.

0: Kessler a také John Newman na Hit Rádiu Vysočina. Je 9 hodin a 41 minut. Myslím si, že ten správný čas dát si další kafe, možná i nějakou svačinu z domu a pustit si další hity z Hit Rádia Vysočina. Za chviličku třeba Damiano David, tak zůstaňte s námi.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 146 ve směru na Brno budou v levém jízdním pruhu probíhat práce na silnici, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard a poprvé tak splnit závazek dát 2% HDP na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Babiš. Babiš už dříve uvedl, že letos se podle hodnocení NATO alianční závazek patrně nepodaří splnit. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
3: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
2: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou Hradozámeckou nocí. Dva mladí Češi přečkali noc na neděli v nouzovém bivaku nedaleko vrcholu nejvyšší rakouské hory Großglockner. Zaskočilo je prudké zhoršení počasí, větrná a sněhová bouře. K vyčerpaným alpinistům vystoupili dva záchranáři z horské služby a nakonec jim pomohli sestoupit. Čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná výhra Švédska nad Slovinskem, po které naši skončili v základní skupině poslední. Češi tak budou chybět na světovém šampionátu podruhé za sebou.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tak dneska by měla během dne přibývat oblačnost, teploty odpoledne vysoko, 25 až 28, na jihovýchodě našeho kraje klidně i kolem 29 stupňů, jinak noc by měla být větrnější se srážkami a přechodem studené fronty, takže noční teploty 16 až 13.
1: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju vám krásné úterý a posílám právě teď Pink.

Michael Andrews a taky Gary Jules na Hitrádiu Vysočina. Na Hradech a zámcích na Vysočině začíná bohatá letní sezóna. Podívat se můžete třeba na nové zámecké interiéry v Telči, mimořádně otevřený královský apartmán v Náměšti nad Oslavou. Státní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou zase třeba připravil výstavu Vrbnové na cestách, které přibližuje právě aristokratické cestování na přelomu 19. a 20. století. No a oblíbené noční prohlídky se vrací na hrad Lipnice nad Sázavou. Provede vás samotný Jaroslav Hašek, který na Lipnici dokončil svůj slavný román Osudy dobrého vojáka Švejka. Takže bude večerní prohlídka, setkáte se s historickými osobnostmi hradu, šermíři, tanečníky a třeba i se Švejkem právě. No a léto podle mě právě není jenom o koupání, dá se vidět i na Vysočině spousta zajímavých, krásných míst, takže si to samozřejmě užijte, stejně jako další muziku.

0: co se děje na Vysočině.
1: Do letního kina Vázvu ve čtvrtek, do Jihlavy, do letního amfiteátru, kde se bude promítat film Michael od 9:30. No a na letní večerní prohlídky vyražte do zoo v Jihlavě. Cesta do pravěku proběhne v sobotu večer od 18:30. Čekají na vás zajímavé úkoly, zábava a taky nevšední setkání se zvířaty právě v podvečerní atmosféře zoo. Tak si to užijte.
0: Vysočina. Tady jsme doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

Posloucháte Hit Rádio Vysočina, za námi Hozier a tohle už je doktor Alban. Nevím jak vy, ale já si projíždím fotky z varů, koukám se na ty outfity a inspiruju se, co na sebe třeba v létě, co na sebe na nějakou společenskou událost. Hrozně mě to baví, ale podle mě je to takový úlet jako nás ženských. Já si myslím, že to chlapi vůbec nedělají, jo, že by se koukali na to, co má kdo na sobě. Když koukají v chlapi náhodou na fotky z varů, tak spíš na krásné holky, než na outfity. Tak jo, tady už je ta slíbená muzika, doktor Alban, It's My Life, a přeju vám krásné úterý s Hit Rádiem Vysočina.

0: Slyšeli jste Leony na Hit Radio Vysočina. Já teď mám upozornění pro všechny řidiče, že na Havlíčkobrodsku na výjezdu z Kojetína směrem na Českou Bělou, že tam havarovalo osobní auto. Na místě tam zasahují záchranné složky, projíždí se opatrně pouze jedním jízdním pruhem. Tak jenom přidávám, že vy můžete samozřejmě informovat ostatní o tom, jak to u vás jezdí, tak pošlete hlasovku na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Jinak další doprava úderem 11. hodiny v našich zprávách.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Havlíčkobrodsku na výjezdu z Kojetína směrem na Českou Bělou tady havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranné složky, projíždí se pouze jedním jízdním pruhem. A na dálnici D1 na kilometru 151 ve směru na Brno budou v levém jízdním pruhu probíhat práce na silnici, tak i tady si dávejte pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. První upisovací období skončilo v neděli 28. června. Evropská komise chce pomoci zemím, které řeší problémy kvůli novým kontrolám na hranicích. Cílem je zajistit, aby nový systém digitální kontroly nezpůsobil během léta významná zpoždění pro občany, kteří míří na dovolenou. Eurokomisař Brunner uvedl, že systém funguje dobře, nicméně připustil, že někde ho doprovází technické problémy a lidé musí čekat v dlouhých frontách. Digitalizace zdravotnictví postupně mění způsob, jak lidé komunikují s lékaři. Například nemocnice Strakonice nabízí novou aplikaci s názvem mZdraví. Co všechno umí, říká náměstek ředitele Michal Pelíšek.
2: Aplikace umožní našim pacientům se například objednat na vyšetření a nebo také poslat požadavek na předpis léku, který ten pacient dlouhodobě užívá, aniž by musel třeba telefonovat do naší ordinace.
1: Kromě toho mohou pacienti nahlížet na svou zdravotnickou dokumentaci. Tenistka Karolína Muchová dnes bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakaovou. S bývalou světovou jedničkou se Muchová střetne po sedmé. Bilanci mají 3-3.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
4: Tak dneska odpoledne spíš oblačno, už se potom objeví i nějaký ten první déšť, odpolední teploty 25 až 28, na jihovýchodě našeho kraje i klidně 29 stupňů. No a noc by měla být větrnější se srážkami, přechodem studené fronty. Čekejte tedy déšť a teploty 16 až 13 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
4: A teď už krásné úterý všem, přeje Markéta Zušťáková, mám pro vás další hity, budou Linkin Park a tady je taky Kesha.

0: Drink some margaritas, box me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Slyšeli jste Lost Frequencies na Hit Radio Vysočina. Tak horácká multifunkční aréna tady ve Hlavě nabízí 4 nové výhledy na město. Na střeše horácké arény jsou nově k dispozici takový vyhlídkový plošiny, odkud je možný obdivovat panorama města a okolních kopců a polí pohledem do 4 světových stran. Takže jestli chcete někomu ukázat její hlavu, tak tohle je asi to správné místo. A jestli si chcete poslechnout hezkou písničku, tak tady je na Hit Radio Vysočina. Adam Ďurica, Mě lutujem.

Zaspíval Bruno Mars na Hit Radio Vysočina. Dneska je prosím vás Světový den čokolády. A podle mě vlastně každý den je důvod a každý den máme chuť na čokoládu. Já si třeba vždycky po obědě dám kafe a mám chuť na něco sladkého a někdy to spraví čtvereček čokolády a někdy to spraví celá čokoláda. Jak to máte?

To byl Bob Sinclair na Hitrádiu Vysočina. I dneska po 18. hodině vám dáme to nej z 80. 90. milénia, čeká vás Hitrádiu Klasik a písničky, co potěší, třeba jako tahle od Course.

Posloucháte Hit Radio Vysočina a za námi je půlnoční hřích a taky kapela Krištof a Dominik Aladža. Tak protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě v červnu zaznamenala rekord 153 přijatých osob během právě tohohle měsíce června. Nejvytíženější měsíc letošního roku potvrzuje celkově stoupající tendenci počtu zadržených. A já teda připomínám, že zařízení slouží pro celý kraj Vysočina, nejenom pro Jihlavu. A pokud bude ten trend pokračovat, tak letošní rok opět překoná dosud nejvyšší čísla. Hele, podle mě v tom teda nechceme držet prvenství, si myslím, no. Tak na sebe buďte opatrní, přeju vám krásné úterý a za chviličku už LP. Já se loučím a zítra v 9. Ahoj!

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. U obce Česká Bělá na Havlíčkobrodsku narazilo osobní auto do stromu, počítejte tam s omezením a kvůli pracím opět očekávejte zdržení na trase Humpolec-Záhoří a Stonařov-Jihlava. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv při Lucie Daňková. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. V prodeji byly fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Lidé si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem je tak čtyřnásobně vyšší než původní plán 20 miliard korun. Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Erdogana dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Řekl to před odletem na summit. Kabinet na neformální večeři delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka Monika. Policie upozorňuje na zranitelnost motorkářů. V letních měsících jich na silnice vyjíždí velké množství a často zapomínají na vlastní bezpečnost. To potvrzuje také policejní preventistka Monika Šindlová.
3: Motocyklistů nechrání žádná karosérie, ani bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti. To speciální oblečení, nejlépe s reflexními prvky, přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.
2: Mít na motorce jen tričko a kraťasy znamená i při malém pádu nepříjemná zranění. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Jdeme na americký fotbal. Vysočina Gladiators postoupila do Czech Bowlu. Včera totiž v dramatickém semifinále udolala Přerov poměrem 18-13. Gladiátoři si o mistrovský titul v tuzemské nejvyšší Snapbacks lize zahrají opět po roce. A po druhé v řadě mohou být prvním týmem od roku 2018, který dokáže obhájit titul. Budeme fandit.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: Přes den nás na Vysočině bude provázet většinou oblačná obloha, ale teplota půjde nahoru. Dnes v maximech naměříme 25 až 29 stupňů. V noci by pak mělo zapršet.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
6: Je 12 hodin, ahoj, začínají nám srdcovky, jak se máte? Mám tady pro vás 5 hitů z doby, kdy pivo stálo 15 korun a v kapse nám pípalo hladový tamagoči. Nebudu lhát, těšil jsem se na vás a doufám, že se máte dobře a že máte ten první oficiální prázdninový den na pohodu. Já chápu, že jste v práci, někdo to dělat musí, to je jasný, ale zase nikdo neříká, že byste v práci nemohli být tak trošku v prázdninovém režimu, co? Tak se pojďme dneska nepřetrhnout. Srdcovky začínáme v roce 2004, tak pokud jste měli maturák 2425, tak předpokládám, že tohle vám tam 100% zaznělo. A nebo pak na letní pomaturitní party. Black Eyed Peas, Let's Get It Started.

0: Další boží srdcovka od legendárních Pet Shop Boys. Zní to tak, jakože kdyby tenhle hit byl člověk, tak už ho v tramvaji pustím sednout, ale pořád je to mladý, je tomu teprve 30 let, letos navíc úplně přesně, hit z roku 1996.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky na Hit Radio a já tady mám jednu hezkou zprávu z WhatsAppu 777-937-777 a píše mi tady Martin, píše: čau Jirko, díky za vzpomínku na zlaté stránky. Je vtipný, že dneska se bojíš někam veřejně napsat svoji adresu nebo si uložit kreditku do telefonu, ale tenkrát jsme za to ještě platili, abychom to číslo a adresu mohli v tom seznamu mít. Tak díky za vzpomínku. Zdraví Martin. Martine, to je pravda. To je vlastně jako fakt. Teď za to se platilo. A celkově ty zlatý stránky, ty měly víc využití, ne? I v domácnosti. Já třeba doteď věřím tomu, co se u nás na sídlišti normálně říkávalo, a možná si to budete pamatovat taky, že prý zlatý stránky používali policajti na kriminálce při výslechu. Jo. Že tě prý s nima normálně mlátili, protože po nich nezůstávaly modřiny a monokly. Jestli to je pravda, to netuším. Jo, to by asi věděl nějaký policajt z 90. Ale na druhou stranu byly to 90. A tam bych věřil úplně všemu. Jdeme dál k hudbě, tentokrát jdeme do roku 2004. Mám tady další srdcovku od Gwen Stefani na solové dráze. Píseň je to Cool, je tak se jmenuje. A je to asi jediný videoklip, kde není blondýnka, ale hnědovláska. A je tam teda zatraceně sexy. Tak tady máte třetí srdcovku.

0: jsme se proletěli. Pokud letos nejedete nikam na dovolenou, nebo respektive neletíte nikam na dovolenou, tak tohle alespoň takový jedno malý letadlo pro vás. Aeroplane Red Hot Chili Peppers.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A máme tady srdcovku na přání, která na vás čeká už za chvíli. Na vás bude, abyste napsali na 777-937-777, co byste dneska chtěli slyšet. Jo, je úterý. A ještě k těm zlatým stránkám. Já úplně nevím, jestli tohle je od policisty, když jsme se bavili o tom, že se zlatý stránky prý se říkávávalo, že se používaly u výslechu, že prý nedělali jako monokly a modřiny, jo. Tak od Fandy asi přišlo. Ještě se dávalo vybrat ze zlatých stránek, jestli firmy nebo bytové stanice. Ti zkušení brali firmy, byli tenčí. Aha, tak teď už chápu, na jaké straně stolu teda Fanda seděl. Dobrý, rozumím. OK, tak na každým, jak to je, na každým šprochu pravdy trochu. Je to tak, skvělý. Teď tady koukal, teď mi tady ještě pípla jedna SMSka a tady se píše zlatý stránky u výslechu, to se nikdy nepoužívalo. Závorka. A ta částka taky nesouhlasí. Tak jsme doma. Pecka. A teď už potřebuji, abyste mi jenom napsali, co byste chtěli slyšet dneska za srdcovku na vaše přání. Nechám to úplně na vás. Rock, pop nebo něco letního. Dejte vědět. Těším se na váš výběr.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren, Ordinary a 10 minut čekání na srdcovku. Na přání je za námi.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A tak já to nebudu protahovat, jdeme na srdcovku na přání. Psali jste si na WhatsApp Vitrády a 777-937-777. A Matěj napsal, ahoj, jsme na cestě ze Švýcarska, jedeme už 3 hodiny. A tak rád bych slyšel The Real Slim Shady a Eminema. No. To chápu, to já taky. Navíc Eminem za volant, na dlouhou cestu, to, co by sedí jako devadesátky a domácí melír z peroxidu. Tak pokud jste si i vy kdysi taky udělali peroxidovou hlavu, experimentovali jste s touhle blond, tak tohle je srdcovka i pro vás. Tak Matěj, šťastnou cestu a volujeme doprava. Je tady Slim Shady. Man.

Ze dvou zim se stalo 8 let. A pak to skončilo. Kdo by to neznal? A v tom je kouzlo Kateřiny Marie Tiché, že ve svých písních nám vlastně jako často mluví z duše. Je to i váš příběh? Pak doporučuju, zajděte si na její koncert a dejte si to živě, protože to je skvělý. Kateřina Marie Tichá, byt 66 na Hit Radio ve 3/4 na 1. Dnešní srdcovky jsou u konce, za chviličku nejnovější zprávy a do té doby stihneme například Lady Gaga a nebude chybět ani Sia a Kendrick Lamar s hitem The Greatest. Tak dál buďte s námi a užívejte dnešní den s Hit Radiem a Sirkou Pelnářem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga a její hit Abracadabra v 12 hodin 59 minut. Já říkám Čáry Mary Fuka, je tady aktuální doprava a taky Lucie, která má pro nás už za chviličku nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase Telč Třebíč před Olšany pozor, pracovníci tam budou sít trávu. Připomínám taky omezení mezi Humpolcem a obcí Záhoří a kivadlový provoz Stonařov Jihlava. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
4: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přelci Jedenková. Při globálním zátahu proti obchodování s lidmi policie zatkla více než 1000 lidí. Informoval o tom Interpol, který červnovou akci na 5 kontinentech koordinoval. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka. Než vyjedete na letní dovolenou, zkontrolujte si své pojištění i rozsah asistenčních služeb. Doporučují to experti, doplňuje mluvčí České podnikatelské pojišťovny Adéla Janů.
5: Při letních cestách autem do zahraničí doporučujeme nepodcenit pojištění, včetně kvalitních asistenčních služeb. Pro představu, pokud by lidé nechali auto na své náklady odtáhnout z chorvatského Splitu do Prahy, vyšlo by to zhruba na 50 tisíc korun, a to bez DPH nebo mýtných poplatků. Z Barcelony by odtah vyšel dokonce na více než 80 tisíc korun.
4: Některé pojišťovny nabízí pro případy poruchy v zahraničí i ubytování nebo náhradní vozidlo. Některé české snowboardistky se dnes dozvědí, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody. V nich Ester Ledecká a Zuzana Maďarová vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. Teď ještě pohled k nám.
1: V Jihlavě vypuklo nové dopravní omezení. Zcela uzavřená je ode dneška Havlíčkova ulice od hlavního nádraží k Polenské, kde dostane silnice nový povrch. Ulice bude uzavřená na několik týdnů a od příštího týdne vypukne také za úplné uzavírky oprava Hradební a Brněnské ulice v úseku od Znojemské až k nové okružní křižovatce u Helenína.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Teploty půjdou po prodlouženém víkendu opět nahoru. Dnes na Vysočině naměříme v maximech 25 až 29 stupňů. Převládat bude ale oblačnost. V noci by pak mělo zapršet.
7: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Úterní odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a taky zdravím do Karlových Varů, kde je v plném proudu tradiční mezinárodní filmový festival. Nebyli jste tam kdysi, když tam byl vystavený Železný trůn ze seriálu Hra o trůny? Mluvím o tom, protože jsem se na to teď vzpomněl, sednout si na něj byl pro mě jeden z top zážitků, tak pokud tento týden míříte do Karlových Varů, tak vám přeju, abyste něco podobného zažili i vy. No a když teda jsem takhle jsem si vzpomněl na Hru o trůny, dáme si Eda Sheerana, zpěváka, který byl velký milovník tohoto seriálu, a to dokonce tak moc, že si vynutil jednu malou roličku v jedné epizodě, nebo ve dvou. Poznáte ho, byl tam zrzavej. Blbej for.

posloucháte Hit Radio a my jdeme do Spojených států amerických. Donald Trump zase šokoval celý, tentokrát fotbalový svět. To, že prakticky kvůli němu odvolali červenou kartu americkému hráči, tak to už jste určitě slyšeli, protože teď se nikde nemluví a nepíše vlastně asi o něčem jiným. A upřímně, jako je to úlet. Mě zajímá, co vy si o tom myslíte. Dejte klidně vědět na 777-937-777, jak se na to díváte z pohledu laickýho. A zároveň, třeba i pokud vás jako fotbal vůbec nebere, tak co si o tom jako myslíte? To, že prostě prezident nějaký země kouká na zápas a najednou si řekne, tyjo, to si myslím, že nebyl faul. A tak zavolá prezidentovi Fifi, ať se na to jako podrobně podívají a i to odvolají. Že i on poznal, že to není na červenou kartu. Byť sám přiznal, že ani nevěděl, co to ta červená karta znamená. Zajímavý. Jo, já jsem to jeho vyjádření.

četl a teda že mě tam docela zarazilo, když tam ještě říká, že si nechal i prověřit toho rozhodčího. Zajímavý. Myslím, že to bude asi první fotbalový rozhodčí, na kterýho budou mít v Bílém domě i speciální složku. No a tak se nedivím, že už se ozývají další země, jakože Francie chce prošetřit kartu pro jejich hráče a dokonce už o tom prý uvažuje i Anglie. Donald Trump tak otevřel takovou novou pandořinu skřínku. Tak není divu, že hráči Belgie, kteří vyřadili Spojené státy z mistrovství světa, takže přitom posledním golu tak ještě dělali takový oslovný taneček, kterým se rýpli právě do amerického prezidenta, protože parodovali jeho vítězný tanec. No, je to zajímavý. To, že mistrovství světa v Americe bude zajímavý, že to bude možná i trošku cirkus, to jsme viděli na začátku, ale to, že to bude až takový cirkus, tak tom se nám asi ani nezdálo. A nejlepší na tom je, že ještě pořád ani není konec. Tak dál poslouchejte Hit Radio, protože my pro vás až do konce šampionátu budeme připravovat fotbalový speciál, tak jsem ještě sám zvědavej, čeho všeho se ještě tady na tom mistrovství světa dočkáme. Za chvíli Taylor Swift a právě

Agostino na Hit Radio. Za 4 minutky bude 1:30. Dneska máme úterý odpoledne. A před chviličkou tak jsme řešili Donalda Trumpa a fotbalové mistrovství světa. A zajímavý postřeh mi poslal Zdeněk na WhatsApp Hit Radia s číslem 777-937-777 a píše tady, že podle směrnic FIFA tak země, která se politicky pokusí ovlivnit soutěžní utkání, tak musí být vyloučena. To je jako zajímavý, zajímavý. Každopádně myslím si, Zdeňku, že to se nestane. Ani by se to nestalo, i kdyby Američani porazili Belgii a postupovali by dál. To už bych řekl, že je větší pravděpodobnost, že si na konci šampionátu Donald Trump vymyslí, vyhlásí, předá a sám pověstí na krk Nobelovu cenu za fotbal. Každopádně, jestli teda něco dokazuje Donald Trump, tak jenom, že je to prostě jako mega žralok, který prostě plave mezi žralokama. A tak si dáme i my tady u nás na Hit Radio jeden z těch prvních velkých hitů od Imagine Dragons s názvem Sharks. A k tomu nebude chybět ani Calvin Harris. Už za chvíli na Hit Radio.

0: into dust, all that I adored.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons na Hit Radio s hitem Žraloci. Ty nám taky plavou v některých akváriích po světě, ale úplně takhle u nás je jen tak nevidíme. Ale co můžete vidět, tak to jsou plameňáci. Byli jste už v zoo teď obrázněná? Ne? Jestli ne, tak jděte do zoo. Jděte do zoo, protože po všech zoologických zahradách v Česku se teď klubou malí plameňáci. Je to krásná podívaná, jsou strašně roztomilí, děti, tak ty s tou budou úplně unešený a navíc, mám tady jednu zajímavost, první měsíce rodiče krmí své potomky speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Dobrý, co? Ještě, že už neobědváte. Ale já to říkám jenom proto, aby vaše děti věděly, jak můžou být šťastné, že mají k obědu to, co jim vy uvaříte. Těm prázdninám. Tak vyražte, stojí to fakt za to. Dobrý nápad, no a my pokračujeme dál. Za chviličku Zoo a Shakira. No a teď Calvin Harris s hitem Summer.

Shakira na Hit Radio s hitem Zoo, tedy Zoo. A ještě ohňostroje na závěr. To je krásný, ty ohňostroje, tak ty se nám hodí, protože dneska oslavujeme. Je to přesně 54 let, co se u nás poprvé začalo jezdit na dálnici. Nádhera. 8. července 1971 tak byl uveden první úsek D1 z Prahy do Mirošovic. Jo, já vím, že je to až zítra, jo. Ono se to teda otevřelo toho 7., ale to 8., tak to oficiálně tak jako spustili, jezdilo se, předpokládám, že 9. už tam byla cedule, musíme to opravit, tak to je jako typický, nic jiného my jsme neočekávali. Stejně si ale říkám, že to musela být jako krásná doba, když se ještě jezdilo po dálnici. Nádhera. Dovedete si to představit, že byste jezdili po dálnici. Dneska už víceméně jako stojíme, sem tam poskakujeme. A jak já s oblibou říkám, v Česku máme prostě jenom ředitelství silnic a dál nic. Tohle je Hit on my head pro vás, pokud míříte někam právě teď po dálnici, aby vám to hezky utíkalo. A k tomu ještě přidám do 14. hodiny Coldplay a nebude chybět ani Bruno Mars. Tak šťastnou cestu, zítra jdem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěru další odpolední hodiny na Hitrádiu Bruno Mars a před námi nejnovější zprávy. Za chviličku s Lucí, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. U obce Třesov na Třebícku pozor na nehodu osobáku, které tam narazilo do stromu. A na trase Humpolec Onšovice se v obou směrech zdržíte v koloně. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Značka Park.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
4: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. V červnu po 8 měsících poklesu meziměsíčně opět stoupl počet zachycených případů žloutenky typu A. Za pololetí jich bylo přes 1300 v celé zemi. Nejvíc nemocných je v současné době na Jižní Moravě. Za loňský rok hygienici evidovali více než 3200 nakažených. Antimonopolní úřad zrušil dvě soutěže Českých drah na bateriové vlaky pro regionální dopravu. Informaci přinesl server z dopravy.cz. Rozhodnutí není pravomocné, je možné proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mosnovi. Družice Kostka, kterou vyvinul a sestavil studentský tým z Vysokého učení technického v Brně, od rána krouží na oběžné dráze země. Startu rakety Falcon 9 dnes v aule Fakulty elektrotechniky přihlíželi desítky studentů i dalších diváků. Tým teď čeká náročné období, říká jeho vedoucí Šimon Sloboda.
5: Když bude ten přelet, tak my budeme tam vysílat nějaké softwarové parametry, budeme tam aktualizovat nějaké parametry toho systému, budeme kontrolovat, jestli ta družice pracuje tak, jak má, jestli se ty systémy probudily tak, jak mají a podobně. A vlastně celý nějaký příští měsíc máme alokovaný na to, že opravdu budeme dělat jenom kontrolu té družice po tom startu.
4: Kostka bude zemi obíhat 3 až 5 let, její kontrola má být postupně automatizovaná. A z vesmíru teď zpět k nám.
1: Středoškoláci se v Náměšti na to Slavou zapojili do dobrovolného vojenského cvičení. Budou se učit znalosti a dovednosti jednotlivce, a to ve všech druzích příprav. Čeká je také prověření fyzické zdatnosti. Akce potrvá do konce července. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Přes den nás na Vysočině bude provázet většinou oblačná obloha, ale teplota půjde nahoru. Dnes v maximech naměříme 25 až 29 stupňů, v noci by pak mělo zapršet.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Dvě hodiny, úterý 7.7., tak snad vám ty dvě sedmičky dneska přinesou štěstí. Za chvíli tak nás čeká náš tradiční pořad Pravda nebo Bullshit. Tentokrát na velmi zajímavé téma, které se bude týkat dovolený a také našich ex. Tak zkuste si teď ze všech vašich ex vybrat jednoho nebo jednu. 3 minutky na ně myslete a pak vám řeknu proč. Bude to těžký. Sám jsem zvědavej, na co dneska přijdem. Teď Ava Max.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Ava Max, Sweet But Psycho, to se nám docela hodí.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte Hit Radio a jako každý všední den, po druhé hodině odpolední, tak řešíme palčivá témata a především jednotlivé průzkumy. A tentokrát tady máme docela zajímavý průzkum, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 51% lidí v Česku, to znamená o kousíček víc než polovina, by klidně jela na dovolenou se svým ex, nebo se svojí ex, kdyby ta dovolená už byla zaplacená. Co si o tom myslíte? Samozřejmě, tak dává to smysl, že to bude asi jako krátce po rozchodu, že jo, že si prostě jako pořídíte dovolenou, zaplatíte a já nevím, třeba máte je to za 2 měsíce během té doby, tak se rozhodnete, že prostě jako už spolu dál žít nebudete, že si každý půjde svojí cestou, ale máte tam zaplacenou tu dovolenou. Jeli byste na dovolenou nebo ne? Za mě 51% je teda strašně velký číslo a vůbec to nechápu. Na druhou stranu prostě jako, proč no? Prachy, že jo, jako, tam asi není nic jinýho. Tam asi není, že jako doufáte, že se k sobě vrátíte, tam asi půjde jenom o prachy. A nebo ne? Nebo je to jinak? Dejte vědět, 777-937-777. Co si o tom myslíte? Jestli vy byste jeli, nebo nejeli, a popřípadě, jestli jste i třeba něco takového zažili.

Máme téma, kdy vědci tvrdí, že 51% lidí v Česku by klidně odjelo se svým ex na dovolenou, pokud ta dovolená už by předtím byla zaplacená. 777-937-777, tak to je WhatsApp Night Radio. Díky za všechny zprávy, co posíláte, a tady to vypadá, že věci se asi jako hodně sekly, protože třeba Petr píše, no vůbec, to už je automatická žádost o papíry na hlavu. To chápu. Čau, hele, po takové dovolené bych skončil minimálně na Borech. Rozumím, Bory, Plzeň, Velká Borská Věznice. Rozumím, že tady by to asi nedopadlo dobře. Možná taky v Bohnicích, to je ta druhá varianta. Čau, já to zažila, rozešli jsme se 2 týdny před dovolenou a nechtěli jsme platit storno poplatek. Domluvili jsme se, že pojedeme jako kamarádi a že mezi námi nic nebude. Bylo to strašné. Samozřejmě, že jsme se tam několikrát zhádali, jednou dokonce se v noci o něco pokusil, za to dostal facku, už bych to nikdy neudělala. Zdraví Eliška. Eliško, děkuju za zprávu. Tady další Jana. Ahoj Jirko, přiznám se, že si tuhle situaci nedokážu představit. Upřímně bych nejela. Představa trávit dovolenou s někým, s kým už nejsem, třeba mi ublížil nebo já jemu, nevím. Takže za mě je to určitě jako kec. Zdraví Jana. Děkuju. Ještě jedna zpráva, ahoj Jiří, tak já bych nejela, ale co mě teda zaráží víc, kdo a proč zkoumá, kolik procent Čechů by jelo na dovolenku s ex? K čemu to je dobré? Zdraví Petra. Dobrý dotaz, k čemu to je dobrý? To nevím, ale my aspoň můžeme zjistit, jestli se mýlí nebo ne. A teď ještě si vemte, kdyby těm věcům za to někdo platil, za takovouhle blbost, co? No jo, tak jak to je, mají v tuhle chvíli vědci pravdu, anebo je to bullshit? Dejte vědět, co vy si o to myslíte na 777-937-777. Klidně pošlete i hlasovku, jestli nemáte čas psát zprávy. Dáme si 2 hity a pak dáme velké rozuzlení.

0: Berkeley, další hit na Hit Rádiu, tentokrát už ve 14:23. Za chviličku Linkin Park. A teď velké rezime pro dnešní téma, dnešní odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A to jestli mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 51% lidí v Česku by klidně jelo na dovolenou se svým ex? Pokud už by ta dovolená byla zaplacená. Tak máme tady ještě pár posledních zpráv, mám tady dokonce i hlasovku. Tak uvidíme, na jakou stranu se přikloní.
2: No, mně se to přesně stalo loni, kdy jsme se s manželem rozešli, ale protože jsme měli koupený zájezd do Turecka a slíbili jsme to synovcovi, že ho vezmeme, tak kvůli němu jsme vlastně jeli spolu všichni tři. A můžu říct, že to byla nejlepší dovolená, protože bylo to všechno v klidu, každý jsme si vlastně ji užili po svém a ještě jsme dořešili detaily rozvodu.
0: Vážně? Všechno v klidu? Dořešili jste detaily rozvodu, úplně nejlepší dovolená a takhle? Já snad začnu věřit na jednorožce, to není možný, to se neděje, ne? Vy jste někdy zažili jako rozchod nebo rozvod úplně v klidu? To je mazec. No tak to gratuluju samozřejmě, to je super. Sára píše, mně se přesně tohle stalo, půl roku jsme spolu nebyli a museli jsme potom jet i s mojí rodinou. Bohužel rodiče ho milovali a tak celou dovolenou jsem poslouchala jenom, jak se s ním musím dát zpátky dohromady. Dokonce mu můj otec poradil, aby mě překvapil ve sprše, že se to třeba spraví. Nejhorší Řecko na světě, zdravím všechny. Bože můj, no, tomu tátovi taky gratulujeme, to byl výborný nápad, jako. Dobrá, tak co, jak to vidíte, já podle všech těch zpráv, co jsem tady čet a co ještě pročítám a ještě dneska odpoledne do tří pročítat se tady budu, tak si myslím, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají, když tvrdí, že to je 51%. Já si myslím, že by jelo jako mizivé 1 nebo maximálně 2%. Podle těch zpráv. Jinak asi máme všichni ostatní všech pět pohromadě. A prostě bychom na tu dovolenou nejeli. Díky za dnešní všechny zprávy. Zítra pravda nebo bullshit nebude. Zítra nás čeká ve stejný čas ruleta dvojsmyslů. No a další téma do našeho pořadu opět ve čtvrtek ve 14:00 tady na Hit Rádiu.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu ve 14 hodin a 36 minut reinkarnovaný hit ze 70. let. Takhle zní v roce 2026. Docela by mě zajímalo, co by tomu tenkrát řekli, kdyby věděli, že jednou to bude taková, řekněme, trošku diskotéková věc. Nebo ne diskotéková, už tenkrát to bylo diskotékový, ale že to prostě bude znít takhle. Třeba by se jim to líbilo taky. Nás to baví hodně. My si za chviličku dáme bývalou Spice Girl Mel C. Z The First Day of My Life, to znamená, že nás čeká troška romantiky. No a tady koukám, co se chystá zase u nás na naší politické scéně, protože možná, že nejenom vy, ale i naši někteří politici byli včera zmateni a v neděli, jestli můžou do obchodu, nemůžou do obchodu, bude zavřeno, nebude zavřeno, a tak se rozhodli, že v tom asi udělají jednotný pořádek. A jsou tady teď najednou návrhy, že teoreticky by bylo vlastně nejlepší zavřít obchody prostě na všechny svátky. Takže by zákaz prodeje potom platil na Velký pátek, 1. května, 5. 6. července, to je jasný, i 17. listopadu. Já nevím, no. Hele, jako na jednu stranu proč ne, když by to byl placený den volna. Na druhou stranu nedovedu si potom představit, co by se ale dělo v obchodech třeba 23. prosince. To by bylo jako psycho. Ale na druhou stranu bych všem, co 24. prosince jako pracujou, třeba do té 12. 2. odpoledne, tak bych jim přál, aby byli doma s rodinou. No, hele, uvidíme. Tohle bude zajímavá debata.

0: Bude 3:15, tohle byl Michael Schulte, Waterfall, tedy vodopád, a já zdravím taky do vodáckých kempů, pokud to už jste vyrazili na vodu, takhle o prázdninách a čeká vás tam nějaký malý vodopád v průběhu jezu, tak hlavně opatrně, jo, a při kraji. Jsme rádi, že nás posloucháte i mimo práci, i mimo auto a ideálně tam, kde užíváte volno a načerpáváte energii zase do dalších pracovních dní. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět zítra tady na Hitrádiu mezi 12 a 15. Zítra nás čeká mimo jiné ve 2 odpoledne taky roleta dvojsmyslu. Co nás ale čeká dneska po 15. tak to je samozřejmě taky odpolední show Hitrádia, takže dál zůstaňte na vlnách, zůstaňte s námi a užívejte zbytek úterního dne ve společnosti toho nejlepšího rádia, a to Hitrádia. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Úterý po prodlouženém víkendu, to je krásný pocit. Tento pracovní týden bude zase o kousek kratší.
3: No a už za chvilku se vrátíme k tomu, co se o víkendu dělo na Vysočině. Prozradíme taky, co nás čeká v tomto týdnu a kam se můžete vydat za akcemi. A navíc pro vás máme další lupeny do kina.
2: Tak po 15. hodině na to vlítneme. Těšíme se na vás, Mára a Market.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.

0: je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále pozor, na Třebícku u Třesova na nehodu osobáku a připomínáme taky kivadlový provoz na trase Humpolec-Ončovice, tam se můžete zdržet v obou směrech. My každopádně přejeme šťastnou cestu a kdybyste měli nějaké info z dopravy, tak ho posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mariška, Elektrocentrum Humpolec, obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Dneškem oficiálně startuje druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro studenty středních škol. Konat se bude až do konce července ve vybraných vojenských prostorech a celkem by se ho mělo zúčastnit na 1200 studentů starších 18 let. V případě úspěšného absolvování získají osvědčení a také finanční odměnu. V Karlových Varech letos začnou opravy vřídelní kolonády. Začátek prací je v plánu v červenci hned po skončení letošního mezinárodního filmového festivalu. Rekonstrukce potrvá zhruba jeden rok, aby se vše stihlo do začátku příštího filmového festivalu. Práce vyjdou na 30 milionů a město je bude hradit ze svého. Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů. Když teplota překročí 32 stupňů Celsia, zájem například o vychlazené pivo už moc nestoupá. Ukázala to nejnovější studie. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu.
0: Fotbalový servis.
1: Fotbalisté Argentiny se v dnešním osmifinále mistrovství světa proti Egyptu pokusí udělat další krok na cestě k obhajobě zlata. Jeho americký favorit na úvod vyřazovací fáze až po prodloužení udolal outsidera z Kapverd a proti dalšímu africkému soupeři se tak potřebuje zlepšit. Hvězdný argentinský kapitán Lionel Messi může opět vylepšit vlastní rekordní střeleckou bilanci na šampionátech. Egypťané pak budou v Atlantě usilovat o první účast ve čtvrtfinále v historii. Hrát se bude od 18 hodin našeho času. Postupující se ve čtvrtfinále utká s vítězem duelu mezi Švýcarskem a Kolumbií, který začne večer v 10.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
3: Jdeme na počasí na Vysočině. V Nové Vsi na Třebícku mají kolem 24 stupňů, Číškov na Pelhřimovsku 22,8, Cetoras u Pacova 24,5 a maxima se mohou dostat k 29. Počítat ale taky musíme s oblačnou oblohou. Místy bude i polojasno a provázet nás bude až do večera vítr s nárazy.
0: Hit Rádio Vysočina.
4: A my zdravíme opět na celou Vysočinu, takhle po 15. hodině. Mára a Market s vámi trošku zbořený. Já po Vysočina festu, Market seklý záda.
3: No.
4: Stáří prostě, no. Teď no, ne u Markéta, ale u mě.
3: U mě taky, neboj.
4: No, tak pokud máte něco podobného, myslíme na vás, za chvilku se vrátíme k tomu víkendu. Z čeho vlastně má Markét prasklý záda?

0: Rioska, který...
1: Krásný videa, co jsem se dívala, Marku, skvělá práce, jako super.
0: Děkuju.
1: Máte jste si a je to bezva.
0: Děkujeme moc, taky zdravíme Markéta Mílu, kteří byli hlavními aktéry a moderátory Vysočina Festu. No ale co nás zajímá, tak jsou tvoje seklí záda.
1: Prosím tě, a kdybych radši šla na ten Vysočina Fest, tak možná udělám líp, že jo, protože my jsme se chystali na Vranov, na chatu a já ještě, že každá mamka to možná asi zná, že chce mít doma uklizeno, než odjede, no a že jsem se na to nevyprdla, vzala jsem vysavač, začala vysávat, tak mi to tam zakřupalo a to už bylo první varování, ale byla jsem furt funkční a pak si jdeš se synem tamhle zahrát takový ten línej tenis, že jo, on tě prohání, no a maminka blbě stoupne a už jsem se nevohla, no tak mě máš tady zpátky pochroumanou.
0: Slyšeli jsme, prosím pěkně, tedy tu verzi před 22. hodinou, ta, která je reálnější a ta, která je dostupná až po 22. hodině. Proč Markétě ruply záda? Jo? Kdo ví, kdo tam byl línej? Myslím, že tenis to nebyl.
1: Já nic neříkám radši.

0: Cranberries na Hitrádiu Vysočina po 15:15. My přejeme pohodové úterní odpoledne. Před chvilkou jsme tady řešili ten prodloužený víkend, taky jsme prozradili, že Markétě tady se sekly o víkendu záda. Ona tvrdí, že je to z vysavače, tedy jako z úklidu.
1: Marek mi nevěří.
0: Jarka píše, Jarka z Pelhřimova, že o víkendu si naordinovala taky uklízecí víkend, protože konečně bylo počasí jako příjemný k práci.
1: Ano.
0: Abys nevěřila, pravda. Taky se jí sekly záda.
1: No ale takže tak to z toho vyplývá.
0: No, že se potkáte někde na obstřiku.
1: Ne, vyplývá z toho, že se vyprdnout na nějaký úklid a jít si udělat někam pohodičku, hodit nohy nahoru a nedělat nic.
0: Je tak pozor, tak tady Markéta to nebude řešit obstřikem, ale střikem.
1: Ano.
2: Hit Radio.

0: co povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio.
1: A my

0: Zase se musím vrátit k Vysočina Festu. Tohle byly Eva Farná a Miraj na Hit Rádiu Vysočina. Já se hned vybavil ten plnej letňák, právě jak Miraj tam rozjel tuhle záležitost. Všichni byli nadšení z toho, že vůbec právě tenhle song jako zaznívá, protože ho zpívá s Evou Farnou. Mm-hmm. A on pustil Evičku na videu.
1: Aha.
0: A do toho to jel. A to
1: jo,
0: bylo teda jako
1: úžasné. Že to bylo takhle propojený ještě na plátně, jo.
0: Hele, krásný počasí, krásný pití, krásný ženský chlapy.
1: Marek je z toho fakt jako nadšenej, i co jako mimo éter, tak si o tom povídáme.
0: Ano.
1: A říkal, že i ty mladí lidi prostě, že tam něco natáčel a jak na něj reagovali, nebo na tebe. Hele, vlastně, Máro.
0: Já jsem strašně rád za to, že mladá generace, ta mladší, která tam teď aktuálně byla, tak je zase o kus jiná, protože já jsem tam byl pak se ségrou, která si neskutečně užila od půlnoci PTK.
1: Mm-hmm.
0: Znám to, dobrý to je, taky jsem zapařil.
1: To je ten rapper.
0: Ano, taky jsem zapařil, taky jsem zapařil. A jak jsem tak jako pařil a natáčel, tak jako točím lidi a najednou holčina, že jsme si vyměnili jako telefony, ona točila mým telefonem, já jejím telefonem a ten můj začal kolovat tím davem, jenom jsem si říkal hlavně, aby nedošel k tomu mošpitu, protože to by se mi už nikdy nevrátil.
1: No já jsem si říkala, jestli se ti ten telefon vůbec vrátí.
0: A ještě víš co, byl odemknutej.
1: No,
0: a tam
1: jasný.
0: Mám jako karty, že?
1: No, no a jasně, no. Ale jako dobrý, že se k tobě teda vrátil, viď?
0: Naštěstí jo, a bylo to neskutečně jako spontánní, mimo jiné, ono tam bylo spousta dalších spontánních věcí, o kterých se asi nedá jako úplně mluvit.
1: No, to můžu potvrdit tady ze zákulisí, to byly pěkný příběhy tam z Vysočina
0: Festu. Ale ne moje, já jsem je jenom viděl.
1: Jo, jo.
0: Já jsem byl přihlížející. No co už, no, takový štěstí mám na to, no. Každopádně Vysočina Fest, neskutečně užitej, mrkněte na náš Facebook a Instagram a tady už jsou Erasmus.

0: To byla Pink na Hit Rádiu Vysočina před 3/4 na 4. Pojďme se podívat, co se kde na Vysočině děje.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Je tady léto, tak to patří taky letním kinům a najednou můžete vyrazit do Jihlavy na Letňák. Začíná se posetnění ve čtvrtek ve 21.30 a promítat se bude film Michael. Občerstvení je zajištěné a lehátka jsou tam k dispozici, kdybyste si chtěli udělat pořádný veget. Zveme taky na Czech Strongest Man v Golčově Jeníkově. Závod profesionálních strongmanů o titul nejsilnějšího Čecha se uskuteční v neděli na náměstí od 14 hodin. Bude to velký.
0: Další akce na našem webu hitradiovysočina.cz, tak stačí si vybrat a pořádně si to užít.
1: Vysočina. Tady jsme doma.

starosti. Nádherná záležitost. Za 8 minut 16 hodin, hezké úterní odpoledne. Za chvilku zprávy, Zuzka už je připravuje a ladí, taky mrkneme na silnice. No a hned po 16. připravujte telefony s číslem 725 44 38 37. Bude náš biják a hrajeme o dva lupeny do multikina Sinestar.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebíčsku u obce Třesov havarovalo vozidlo. Osobní auto tam narazilo do stromu, je tam neprůjezdný jeden pruh. A na dálnici D1 na kilometru 106 na Prahu pak stojí porouchané osobní vozidlo. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Yeah.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy. Objednali jsme si české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard. První upisovací období skončilo v neděli 28. června. Protialkoholní stanice v Jihlavě přijala v červnu 153 lidí, letos nejvyšší počet za jeden měsíc. Za první půl rok v ní střízlivělo 845 lidí, loni za celý rok 1662. Pobyt na záchytce stojí 4000 korun, poplatek ale dlouhodobě platí jen třetina lidí. V červnu v Česku opět stoupl počet zachycených případů žloutenky typu A. Za první pololetí jich bylo přes 1300, nejvíce v Jihomoravském kraji. Za celý loňský rok pak hygienici evidovali skoro 3300 nakažených. Prevencí je důkladné mytí rukou, případně očkování. Europoslanci dnes budou hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Na pořadu dne plenárního zasedání ve Štrasburku je také debata o možných opatřeních k posílení evropského automobilového průmyslu.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Zítra ráno nás na Vysočině čeká velká oblačnost a ještě mohou doznívat slabý déšť nebo přehánky. Přes den bude převažovat polojasno, postupně občas i jasno. Teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů.
1: Hit Rádio Vysočina.
5: A my pokračujeme dál po 16. hodině s vámi Mára a Market, no a už za chvilku náš biják. O dva lupeny do multiky na Sinestar hrajeme, tak telefonní číslo připravujte 725 44 38 37. To je to naše nové číslo sem k nám do studia, však my vám to ještě v pravý čas připomeneme. Tady už další hity, tady už jsou hodiny, hezké odpoledne.
6: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Hodiny a souhvězdí na Hitrádiu Vysočina, přesně ten pravý čas dát si biják, tak volejte právě teď do našeho bijáku, pokud chcete získat dva lupeny do multiky na Sinestar 725 44 38 37 a uvidíme, jak to dopadne. Dneska připravená hudební filmová ukázka a tady už posílám jednu novinkovou záležitost našeho playlistu. Ray, Where is my husband? No tak kde máte muže?

0: záležitost. Rain na Hit Radio Vysočina, Where is my husband? 16 hodin 9 minut. K tomu otvíráme náš biják.
1: Biják.
0: Ano, je to opět tady. Dva lupeny do multiky na Sinestar, protože před tím prodlouženým víkendem se vám nezadařilo. Tak uvidíme dneska na telefonu Iva z Havlíčko a Brodu. Zdravíme ještě jednou, snad má signál. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý odpoledne. Zdravím všichni posluchače a hezké odpoledne
0: přeji. No, taky ti přejeme hezký odpoledne, snad nám ten signál vydrží, protože se nám trošičku jako sekáš tam. No, ale to nevadí, to zvládneme i se sekající se Ivou. Tak pojďme na to, dneska připravená hudební ukázka, seš ready?
2: Jo,
0: dobrý, no tak jo, tak tady to je.

0: Teda to bylo mega, viď? Z jakého filmu to bylo?
1: Přemýšlím a... Nějaká nápověda by nebyla?
0: Ne, to je bez nápovědy, to je hudební záležitost. Hele, ale tohle to je jako opravdu jako fenomén všech fenoménů.
1: No, jako určitě to slyšel, ale přemýšlím, z jakého, teď si úplně nemůžu vybavit, z jakého filmu to bylo hnedle.
0: Jo, no, z jakýho, no, veď?
1: Ještě chvíli.
0: ještě chvíli, dobře.

0: dcera 2003.
1: Jo, no tak to teda klobouk dolů, že to je rok z 92. No. Ale pěkně, pěkně to má nakoukaný. No každopádně, dámy, máte dva lupeny do multiky na Sinestar, pořádně si to užijte, zaslouženě. Ivo, ty nám vydrž ještě na drátě, doladíme detaily a jinak přejeme hezký úterý, ahoj.
2: Ahoj.
1: No tak signál nám vydržel, zaplať mám.
2: Zvládli jsme to.
1: No tak lístky rozdaný z našeho bijáku, my samozřejmě zítra pokračujeme opět po 16. hodině s dalším volňáskem a prosím, zítra je středa, Market opět předvede herecký výkon.
3: But that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

0: Lady Gaga na Hit Rádiu Vysočina po 4:15, dneska úterý 7. července, 7.7. Takové krásné datum.
1: Magické zase.
0: Magické zase, no 7.7.2026.
1: Hele, neženil
0: rok
1: ty
0: to
1: ses.
0: Bude. Dneska? Ne, jsem tady.
1: Ne?
0: Tady jsem.
1: A před rokem.
0: Jo.
1: Aha, tak vy jste měli tohle magický datum krásný.
0: My jsme to měli úplně nejvíc magický. My to máme
1: pěkný.
0: I dál magický.
1: Tak gratuluju.
0: Krásný. My se moc nevidíme, tak je to vůbec nejvíc magický.
1: No jasně, to pak funguje parádně, viď?
0: No to je to. Hele, ale kdybyste dneska chtěli něco slavit a nemáte výročí, narozeniny, svátek, tak dneska je prosím pěkně světový den čokolády.
1: No taky krásná práce, to my milujeme, já teda nejvíc s hořkou, já jsem na hořkou. Zuzanka Kuklová se chce zapojit do debaty, slyšela čokoládu a běžela k mikrofonu.
2: Já vím, že se nemá přát dopředu.
0: Ano.
2: Ale Marek má zítra narozeniny a my se neuvidíme. Takže Market, budou tu dvě pusy, jo?
1: Jo. Tak jo.
2: Tak jo, tak dopředu hrát
0: vás zdej. Ženský neblázněte, to je
1: nejlepší, ty náš Marečku.
0: Děkuju, a tak já za chvilku, ale Snow Patrol, co? Co mi na to?
1: Tak jako, jo,
0: jdeme na to.

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.

Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Mikael. Snad. A jeho hitovka spolu na Hit Rádiu Vysočina o 16:30. Přejeme hezké odpoledne a k počasí. To nás jako zajímá, protože byli jsme minulý týden dopováni tím, že se vrátí tropická vedra. Tak nás zajímá, kdy se vrátí tropická vedra. Market to sleduje.
1: No tak u nás by mělo být něco jako do 30 stupňů.
0: Tak to není
1: jo,
0: tak hrozný.
1: Takže to není tak hrozný.
0: To není
1: si myslím, jako, že na pohodičku pěkně.
0: To je hezký, tak doufám někam to zaklepat, že se nám nevrátí ty 40. Každopádně, zítra s deštěm, to souhlasí, podle předpovědi, a odborníci už potvrzují,
1: že houby.
0: No.
1: No ona ta mapa Vysočiny, ona byla celá červená, vlastně vůbec to bylo všude červený. A teď už doporučujou, že můžeme v klídku na Vysočině vyrazit do lesa, že už je to podmáčený, že houbičkám se daří a že rostou.
0: Houbám. Houbičkám možná taky, ale...
1: Jenže my, když jdeme na houby, tak stejně vidíme jenom ty malý houbičky. Velký tam nejsou.
0: Byli už jste letos na houbách a našli jste plný košík a mohli bychom ho vidět? Klidně nám dejte vědět na náš WhatsApp 725 44 38 37. Já jsem mimochodem dneska někdo sdílel nějakou fotku prvního krásného hříbka. Moc hezky, tak možná se vyrazím podívat do nějakého lesa. Tady už jsou Imagine Dragons.

0: Rocket.
1: Fastboy a Topic na Hit Rádiu Vysočina před 4:45. My přejeme hezké odpoledne. Tak my už jsme si dneska prozradili, že je světový den čokolády, takže asi víme, co večer si dát jako zákusek. Ale svátek, a to jsme zapomněli, má Bohuslava, tak všem Bohuškám přejeme jen to nejlepší.
2: Tak tu teda neznám asi žádnou.
1: No, neznáš Bohušku.
2: Jako Bohuše, jo.
1: Bohuš.
2: Ale Bohuše v ženské podobě asi neznám.
1: Všem Bohuškám přejeme jen to nejlepší. A za chvilku ty, jestli Jonas Blue, anebo taky Linkin Park. Hit Radio.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je to Jonas Blue, Rita Ora na Hit Radio Vysočina. Martinovi díky, ten poslal, že našel první tři houby. Předevčírem byl na houbách, takže jako klobouk dolů. Na Žďársku prej rostou.
1: No takže rostou.
0: Ano, rostou.
1: Tak hurá do lesu.
0: Poetika právě.

0: Sonic na Hit Rádiu Vysočina před 17. hodinou, za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Dvě nehody máme aktuálně hlášené ze Žďáru nad Sázavou a z Jihlavy. V krajském městě v Okružní ulici havaroval autobus. Ve Žďáře v ulici Novoměstská se pak srazila dvě osobní auta. Je zde neprůjezdný jeden pruh. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Na Vysočině začíná jižně. Zemědělci posekali první hektary ozimého ječmene. Mezi obilovinami tradičně zabírá největší plochu pšenice, druhé místo patří ječmenu. Loni kombajny vyjeli do polí také na začátku července, žně pak zdržovaly deště. Poslední část úrody farmáři sklidili ve druhé polovině srpna. Známe výsledky letošní zbraňové amnestie. Lidé odevzdali skoro 6 tisíc zbraní, přes 213 tisíc kusů střeliva, více než 2600 kusů munice a zhruba 64 kilogramů výbušnin. Více zbraní než letos přinesli lidé jen před 17 lety. Zítra začnou na Vysoké škole polytechnické Jihlava promoce. Budou pro 275 absolventů. Stejnou slavnost škola poprvé uspořádá i pro ty, kteří dokončí takzvanou dětskou univerzitu. Škola ji otevřela poprvé dneska. Paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová nebo královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru. Naopak z programu pro zimní hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po více než 100 letech severská kombinace.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Zítřejší den začne na Vysočině velkou oblačností se slabým deštěm nebo přeháňkami. V průběhu dne nás pak čeká polojasno, postupně občas i jasno. Teploměr nám ukáže hodnoty od 22 do 25 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
3: A já se tady s holkama loučím. Zuse, děkujeme za zprávy. Ahoj.
4: Ahoj.
3: A Market, na tebe se těšíme zase zítra.
4: Ano, já se taky moc těším.
3: A nech se dneska pořádně
4: namazat.
3: Namazat, obstřiknout jsem
4: chtěl. Mě namaže manžela, bude to dobrý.
3: Ne, musíš s těma zádama něco udělat, tak ať se daří.
4: Tak jo, děkuju.
3: Ahoj. A tady už David Guetta, Kelly Rowland.
0: Hit

0: Aura Dio na Hit Rádiu Vysočina po 17:15. Hezký úterý a míříme na silnice opatrně na D1 na 74. kilometru ve směru na Prahu. Dávejte tam pozor na porouchanou dodávku a ještě připomínám, ve Žďáru nad Sázavou v Novoměstské ulici šetří policie střed dvou osobních aut, projíždějte tam opatrně a v Jihlavě v Okružní ulici zase havárka autobusu, tam počítejte taky s lehkým omezením. No tak hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdybyste narazili na komplikace, můžete dát vědět ostatním, číslo je na náš WhatsApp hlasovkou 725 44 38 37. Za chvilku zavolám třeba právě Disturbed. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
2: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

Vyspa. Miraj a Lítej na Hitrádiu Vysočina o 17:30. Miraje jsme si neskutečně užili na Vysočina Festu. Úplně jako famózní vystoupení, koncert, famózní show. No a co si dneska budeme užívat, tak to je jednoznačně Hitrádio Classic, protože je úterý a to znamená další dávku těch největších pecek let 80., 90. a milénia po 18. hodině až do 21. Opravdu prvotřídní playlist a nahlížím do něj, vidím tady, bude Moby, Oasis, Madonna. Chodem, Madonna vydala teď nový album, zcela taneční a stojí za to, pokud byste chtěli si zaposlouchat a naposlouchat novou Madonu. Ale my se vrátíme teď konkrétně do roku 1988 a tady už je legendární záležitost. Tady už jsou Roxette a jejich hitovka Dangerous.

na Hit Rádiu Vysočina před 6:15, tak Vysočina Fest o víkendu hrál a hned, co skončil Vysočina Fest prakticky, tak tedy včera se hrál americký fotbal prakticky na stejném místě. Vysočina Gladiators udolali Přerov ve velmi dramatickém semifinále a slaví tedy postup do Czech Bowlu. 18-13 zvítězili. No tak gratulace chlapi a teď už jenom ten Czech Bowl a bude to kompletní. Budeme fandit. Za chvilku

Gato a John na Hit Rádiu Vysočina po 6:45. Ano, už je ten čas se rozloučit. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, užívejte úterního podvečera a taky večera. No a zítra opět z Market ve 15:00 ve středu se budeme těšit. Do té 18. Luna za chvilku, anebo právě teď Coldplay. Tak ahoj.

0: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále opatrně na D1 na 74. kilometru ve směru na Prahu. Dávejte tam pozor na porouchanou dodávku. Jinak bez větších komplikací přejeme i nadále hlavně šťastnou cestu, ať v pořádku dojedete do svého cíle, případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 600 tisíc zbraní, přes 213 tisíc kusů střeliva, více než 2600 kusů munice a zhruba 64 kilogramů výbušnin. To je výsledek letošní zbraňové amnestie, která po půl roce skončila minulý týden. Více zbraní než letos přinesly lidé jen před 17 lety. Nejvyšší ústavní činitelé by se opět mohli pravidelně scházet. Obnovení schůzek chce prezident Petr Pavel. Koordinace zahraniční i bezpečnostní politiky je podle něj nezbytná. Společná jednání nejvyšších ústavních činitelů váznou od ledna. Komunikace mezi hradem a vládou se omezila hlavně na jednání prezidenta s premiérem. V Česku roste důraz na vzdělávání v oblasti moderních digitálních technologií a ochrany dat. Středočeský kraj proto otevřel v Kolíně na střední odborné škole informatiky a spojů první junior centrum kybernetické bezpečnosti, vysvětluje radní Milan Vácha.
5: Díky novému centru si žáci budou moci vyzkoušet práci na nejnovějších technologiích a naučit se dovednostem, které odpovídají reálné praxi. Centrum může navíc fungovat v autonomním režimu, což umožní simulaci i kybernetických útoků, které není možné provádět v běžném internetovém prostředí.
4: Projekt vyšel na 70,5 milionu korun. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstává v olympijském programu, rozhodl Mezinárodní olympijský výbor. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová nebo královna předchozí her Ester Ledecká. Naopak z programu pro zimní hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po více než 100 letech severská kombinace.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: V průběhu večera i noci většinou oblačno, zataženo, během noci pak s občasným deštěm nebo přehánkami. K ránu bude srážek i oblačnosti od severu ubývat. Nejnižší ranní teploty 18 až 14 stupňů na severu a severovýchodě kolem 12, přes den polojasno, jasno, maxima 20 až 25 stupňů a na jihu Moravy 27.
7: Ahoj, tak jak se máte? Krásný večer, 2:02, s vámi Kateřina Pechová. No a čeká nás co? To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. Věřím, že si to společně opravdu užijeme. Hned na začátek, královna popu. Tohle je Madonna.

0: Večírek osamělých srdcí a tichá dohoda právě teď na Hit Radio. Krásný večer všem, 18 hodin 19 minut. My se společně i takhle při úterku dáváme to nejlepší z 80, 90 a milénia. No a za chvíli vyrazíme právě do 80. Podle názvu kapely Dexys Midnight Runners možná nebudete si úplně jistí, ale jakmile vám pustím ten song. Song, který je tak skvělý už od roku 82, že i do dneška ho používají třeba v reklamách, no protože je to prostě boží. Dáme si Come on Eileen už za malou chvíli.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Rádio. Tady bude jen

Ka-ching. Shania Twain, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A takhle, z holubů asi většinou radost úplně nemáme, ale teď je tu výjimečná situace, protože ostravská zoo teď slaví velký úspěch. Po nějakých dlouhých 15 letech se tam podařilo odchovat mládě největšího holuba na světě. Je to novoginejský korunáč z klaterův, mají takový, jako jsou hezky zbarvený, jo, jsou samozřejmě velký a mají takový chocholky roztomilý, jakože fakt to vypadá moc hezky. V loni se to hnízdění nepovedlo a letos se podařilo odchovat první mládě. Takže gratulujem do ostravský zoo, určitě se vyražte podívat, přece jenom normálně holuby spíš odháníme, jo, ale tyhle s chocholkama, ty jsou krásný. No a když jsme u těch ptáků, tak teď jsou tu BSP a hvězdný pták.

Fade Grey, Visage, posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Ti z vás, kdo stále ještě tápou, ano, dneska je úterý. Jo, máme kratší pracovní týden, alespoň teda vy, co jste měli ten prodloužený víkend fakt volno a to pondělí jste si užili pěkně s nohama nahoře, tak jo, jo, už jenom vlastně 3 a kousek dnů nás dělí od dalšího víkendu. A hned je to takový příjemnější, co? Najednou se to dá všechno úplně v pohodě zvládnout. K tomu trochu toho červeného. Tahle legenda Red Red Wine UB40 už za chvilku taky Eros Ramazzotti nebo ATB.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

To nejlepší z 80., 90. a milénia. A ano, další extrémně skvělý pecky. Za chvíli Jennifer Lopez a teď jsou tu Pet Shop Boys Go West.

Je prostě skvělá. Jennifer Lopez, Féteru Hit Rádia. Krásný večer všem a jeden velký úspěch pro Česko. Pozor, pozor, naše tenistka Muchová si poprvé zahraje wimbledonské semifinále. Podařilo se jí teď ve čtvrtfinále porazit čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Osaka. Takže fantastický, jako velká gratulace, ano. My jsme opravdu sportovní národ, což je skvělý to pozorovat. Tak uvidíme, jak se našim tenistům povede dál. Každopádně velká gratulace. No a my to půjdeme oslavit dalšími hity. Už za chvilku nás čeká Bryan Adams. Ale teď, a asi to nemusím moc představovat, Depeche Mode a Enjoy the Silence.

Brian Adams a Somebody do vašich uší z Hitrádia. Hezký, suchý večer. Ano, ano, teď nenarážím na suchý víno, ale na to, že opět nebude pršet, třeba týden nemá pršet a sucho v Česku čím dál horší. Navíc teda od příštího týdne už opět tropické teploty. Tak jenom doufám, že jak teď pršelo chvíli, že jste si moc nestěžovali, protože očividně se nějakou dobu deště opět nedočkáme a budeme nakonec zase všichni venku tančit tanec. A možná jsme to podcenili, možná jsme tančili málo na přivítání toho deště. Tak zkusíme, když tak znova, jo?

Tým a držím ti město, posloucháte Hit Radio, krásný večer, máme 7:30. No a všímáte si, jak takový to, co v jednu chvíli vypadá, že tenhle trend už s náma fakt bude navždy a všechno to nakonec stejně skončí? Třeba v roce 2011, vzpomenete si na planking, takový to, jak si lidi lehali na divný místa, prostě leželi čelem dolů a takhle se fotili? To už nikdo nedělá, což je asi dobře, teda bych chtěla říct. Gangnam Style, jak to všichni zpívali, všichni to předváděli, i to skončilo v roce 2012, jo. Třeba 2014 vrčela Ice Bucket Challenge, taková ta challenge, kde na sebe lidi lili ledovou vodu, jo, a led. Už to taky nikdo nedělá, to je zajímavý, co? Nebo třeba před 10 lety, což teď vám bude připadat, že to není možné, frčelo Pokémon Go, jo, hra, která, nutno říct, vytáhla spoustu lidí a děcek ven, že lovili Pokémony, ale jakoby nic, ticho po pěšině, jo. Takže nebojte se, i stejně jako Labubu, který loni tak hezky vystřelili a už je zase nikdo nepotřebuje, každý bláznivý trend jednou odejde. Ale skvělá muzika, ta je s náma furt. Shakira, The One, právě teď.

0: Jimmy Somerville a June Miles Kingston, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, doufám, že si užíváte tyhle hity. I já sama tady občas sedím a říkám, to jsem dlouho neslyšela. A to je to kouzlo, protože v rámci tohohle našeho výletu do 80., 90. a milénia, nejenom, že si dáváme starý dobrý fláky, ale dáváme si i ty fláky, na který jsme tak trochu zapomněli. Jeden takovej před náma, ten jste asi nestihli zapomenout, protože to se nedá dostat z hlavy. Prostě hlas Celine Dion zůstává navždy. Celine Dion, R.E.M. nebo Erasure už za malou chvíli.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tears for Fears, vy posloucháte Hit Radio, krásný večer. No pokud jste po večeři, jo, a honí vás mrsna, tak mám dobrou zprávu. Dneska je totiž Světový den čokolády, ano, a kdy jindy zhřešit, než v den, kdy tahle mňamka slaví svůj svátek. Takže prosím vás, pokud jste doteďka váhali a říkali si, neměl bych, ne, takhle na večer, dejte si. Jo, máte to oficiálně povolen, schválený, je úplně na vás, jestli si dáte kostičku nebo celou tabulku, je mi to jedno, hlavně si dopřejte, protože si to zasloužíte. No, zasloužíte si taky další hity, teď je tady Shaggy.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.

0: Alanis Morissette právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No a krásnou noc, a teď nemyslím, abyste šli spát. Naopak, už za malou chvíli vám prozradím, proč dneska výjimečně ponocovat, jo? A ideálně u toho koukat nahoru. Jo, čeká nás celý červenec, hezká podívaná, o tom už za chvíli. Do té doby Communards, Bára Basiková nebo Mr. President. Hit Radio.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
6: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen

Mr. President v éteru Hit Rádia, krásný večer. No, jak už jsem říkala, budem ponocovat a budem koukat na nebe, protože následující červencové dny a týdny nás čeká hned několik skvělých podívaných. Většinou to bude o tom, že se k sobě budou přibližovat vesmírná tělesa, nebo nám se to tak bude zdát, jo. Hned dneska v noci, někdy po půlnoci, byste měli koukat na východní až jeho východní obzor, protože dojde k setkání měsíce se Saturnem. Mělo by to být pozorovatelný samotně takhle očima, jo, případně když si vezmete dalekohled, tak údajně budou vidět i prstence na Saturnu, což může být jako velmi zajímavý. No a třeba hnedka v sobotu, teď 11. před úsvitem, tak to je pro vás, co spíš rádi brzo vstáváte, bude na ranní obloze se skupení tenkého srpku měsíce, potom hvězdu kupy Plejády a Marsu. Takový se skupení, takový hvězdnej mejdan, jo. Tak schválně zkuste, jestli něco z toho najdete. Dobrý na to je mít třeba i tu aplikaci v telefonu, která vám ukazuje tu oblohu, kde je jaký směr, že jo, a tak to třeba používám já, abych našla. Dobře, velký vůz najdu, ale ostatní věci hledám pomocí aplikace. Tak schválně zkuste a třeba zahlídnete něco mimořádného do uší právě teď. Gugudo.

0: Prostě skvělej song Brother Louis a Modern Talking Petru Hitrádia. Krásný večer. Blíží se 9. hodina, já se s vámi pro dnešek budu loučit, mějte se krásně, užijte si hezký zbytek toho úterý, vy, kdo vydržíte vzhůru, nezapomeňte po půlnoci koukat, jestli uvidíte to krásné setkání měsíce se Saturnem a spolu se uslyšíme opět zítra večer. Mějte se hezky do 9. hodiny, třeba tohle. Klasický maniak, k tomu třeba Move Your Feet, nebo Mňák a Žďorp, nejlíp jim bylo. Mějte se hezky, ahoj!
1: Dotace z Fatre jsou zpět!
2: Skvělé! Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak! A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. gest@stavby.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

0: rarararata, trička, ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café-gusto.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee

0: rarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café-gusto.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let